0: picture on the TV.
1: www.radio.mb.cz Noc plná 90.

0: Světově uznávaný kytarista Rudy Linka vystoupí opět v Mladé Boleslavi. V Domě kultury představí své Rudy Linka Trio Live. Čeká vás dynamická souhra, skvělé melodie a originální jazz v podání věhlasného kytarového světoběžníka a jeho spoluhráčů. Rudy Linka Trio Live. Sobota 17. října od 19 hodin. Dům kultury Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod kří.

0: Problém s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
0: Rádio MB.

0: ti tam, kde sami žijí. Díky tomu dobře znají nejen místní realitní trh, ale především samotný region. Žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladoboleslavsku.
1: Mladá Boleslav se připravuje na pořádnou jízdu. Rybičky 48 přijíždějí do Domu kultury. V pátek 16. října tě čeká jejich speciální koncert Face Tour Face. Pořádná porce energie, kytar a největší hitů. Večer odstartují Koblížci a potom už to naplno rozbalí Rybičky 48. Pátek 16. října. Dům kultury Mladá Boleslav. Rybičky 48. Face Tour Face. To bude jízda. Buď u toho. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
3: Radio MB.

jak děravý, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.
5: This is radio station CJ Boogie with the brand new world premiere song from Captain Jack. Only

0: 14. listopadu ožije kulturní dům Bezno na Mladoboleslavsku. Dorazí tam Jakub Děkan se svým bandem, také kapela Pekař, Luboš Odháněl s kapelou Vix, Green Day Revival a Alchymie, takže rovnou 5 skvělých koncertů. K tomu narozeninová show, protože Rádio MB oslaví 7. narozeniny. Velmi bohatá tombola, drinky, zlatá výmok a dárky pro příchozí. Vstupenky si můžete pořídit na www.ticketlife.cz.
1: Rádio MB.
2: Posloucháš správně.

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD Beznosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička.cz, Restaurace a Motorest Zavadilka, Kultura Města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polce.

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
3: Radio MB.

0: bylo 8 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový den. Přesně za měsíc se uskuteční narozeninová oslava Rádia MB v Bezně na Mladoboleslavsku. V místním kulturním domě vystoupí 5 kapel a kromě velmi bohaté tomboly se příchozí mohou těšit na další dárky a narozeninovou show. Vstupenky mizí, ty své si pořiďte na www.ticketlife.cz. V Evropské unii začne příští rok platit nové nařízení při placení v hotovosti. V rámci boje proti praní špinavých peněz bude v obchodech možné platit v hotovosti jen do určité částky. Změna se týká i Česka. V každé zemi se limit přepočítá na místní měnu. V Česku tak půjde zhruba o 243 tisíc korun.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Mladé Boleslavy se v dnešní dohrávce 6. kola první ligy představí na hřišti Bohemians 1905. Venku v lize 4x po sobě nezvítězili a poslední dva duely prohráli shodně 0-3. Utkání má výkop v 18 hodin. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku, přeju pohodový den.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: život smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše

0: Světově uznávaný kytarista Rudy Linka vystoupí opět v Mladé Boleslavi. V Domě kultury představí své Rudy Linka Trio Live. Čeká vás dynamická souhra, skvělé melodie a originální jazz v podání věhlasného kytarového světoběžníka a jeho spoluhráčů. Rudy Linka Trio Live. Sobota 17. října od 19 hodin. Dům kultury Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Do Mladé Boleslavy míří Rybičky 48. A to v rámci Face Tour Face. Jako host vystoupí Koblížci. Rybičky se po úspěšném turné po velkých halách vrací na dlouhou dobu naposledy do klubů a také do kulturních domů. A právě v Mladé Boleslavi se na ně můžeme těšit 16. října od 19 hodin.
1: Rádio MB.

0: tam, kde sami žijí. Díky tomu dobře znají nejen místní realitní trh, ale především samotný region. Žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladou Boleslavsku.
1: Mladá Boleslav se připravuje na pořádnou jízdu. Rybičky 48 přijíždějí do Domu kultury. V pátek 16. října tě čeká jejich speciální koncert Face Tour Face. Pořádná porce energie, kytar a největší hitů. Večer odstartují Koblížci a potom už to naplno rozbalí Rybičky 48. Pátek 16. října. Dům kultury Mladá Boleslav. Rybičky 48. Face Tour Face. To bude jízda. Buď u toho. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
3: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

Rádio MB. Určujeme rytmus v bolce.

0: bylo 9 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB, to podstatné právě teď.
2: Hezký den, po více než rok dlouhé rekonstrukci se znovu otevřel most v Předměřicích nad Jizerou. Prozatím funguje v takzvaném režimu předčasného užívání. Stavební práce ještě nejsou ukončeny. Podle smlouvy činí cena prací 83 milionů korun, včetně DPH. Celková částka ale bude vyšší kvůli více pracím. Sněmovna v úvodním kole podpořila vládní návrh na zavedení mimořádné daně na rafinérie. Důvodem jejího zavedení je podle vlády nárůst marží rafinérií v důsledku situace na světovém trhu s ropou. Týkat se bude jen velkých korporací a v tuzemsku dopadne zřejmě jen na dva podniky, a to rafinérie v Kralupech nad Vltavou a Litvínově.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Slávie v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Trenéra fotbalistů Slávie Jindřicha Trpišovského zklamal výsledek i výkon týmu.
3: Nebyli jsme to vůbec my, hlavně v prvním poločase, který teda paradoxně vlastně skončil 0-0, takže v tom z naší strany jako horším výkonu byl poločas 0-0, v tom lepším výkonu našem jsme prohráli 2-0 a samozřejmě ty příčiny jejich jako spousta, ale ty základní jsou, prostě nesmíte dělat chyby, kterými jsme udělali u obou gólů, prostě strašně hloupý a laciný.
2: Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku, pohodový den.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio. Oh man.

0: Erotic Max, Don't Have Sex With Your Ex. Pojďme dále, máme středu 14. října, tady je Rádio MB, startuje dopolední rozjezd, ve kterém budeme mimo jiné soutěžit taky o lístky na Rybičky 48, na koncert, který bude v Domě kultury už pozítří, tedy v pátek 16. No a co nás čeká, dáme si Days, nebo třeba Imagine Dragons, C-Block, taky vám řeknu, jakou cenu můžou mít taky starý mobilní telefony, ale bude toho mnohem víc. Užívejte středu.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

0: In the middle of the night, tohle byly Days na rádiu MB 9 hodin a 14 minut. Kdybyste náhodou měli doma nějaký ty starý mobilní telefony a ještě ke všemu třeba v originálním balení, tak můžete být docela prachatý. Tak třeba taková původní Motorola Dyna 8000X, vůbec první mobilní telefon na světě, i za použitý kousek můžete dostat 10 000ový částky a ještě větší hodnotu mají iPhony první generace, první chytré telefonu od Apple, které se na internetových tržištích prodávají za 400 000 korun za kus. Ale pozor, má to jeden háček, musí to být nerozbalený telefon. Tak já jsem se pídil, nic takového doma nemám, tak budu dál chudej, středa 14. pokračuje.
1: Rádio MB. Rytmu.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.
5: Rádio MB.
4: Určujeme rytmus v bolce.
6: And you love it. You love it. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. I check it out now.

0: Společně s Impériem jsme se vrátili pěkně do ráje a já teď mám dobrou zprávu pro všechny milovníky kávy. Ta by nám brzy měla zlevnit. Po loňském roce, kdy káva zdražila, protože byla malá úroda, to letos vypadá na dobrou úrodu. No, sice mají obchodníci nějaké ty zásoby, které musí prodat dráž, ale prý by v brzké době káva mohla jít s cenou dolů. No tak uvidíme, jestli se to skutečně stane. Já vám za chvíli hraju Basic Element.
1: Rádio MB. Za

0: dopravní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
3: Špatný signál? My jsme všude. Rádio

0: Tak tohle byly ATC v programu Rádia MB. Za 6 minut odbije 10. hodina dopolední. Chystáme pro vás další aktuální zprávy. No a zapomínejte taky na to, že po 10. hodině budeme soutěžit, pokud byste chtěli vyrazit na Rybičky 48 do Kulturáku v Mladé Boleslavi už tento pátek, tak si počkejte na soutěž. Bude tady, jak jsem řekl, v příští 60 minutovce. Krásné dopoledne vám všem.
1: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: 10 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěknou středu. Historické sklepy pod Staroměstským náměstím v Mladé Boleslavi se v sobotu 17. října poprvé otevřou veřejnosti. Muzeum při příležitosti Mezinárodního dne archeologie připravilo den otevřených sklepů, během kterého budou moci zájemci nahlédnout do 5 míst, včetně hradního podzemí. České dráhy plánují místo vlak vedoucích nasazovat stevardy, kteří mají nižší kvalifikační požadavky a zároveň pobírají nižší mzdu. Dopravce tak chce snížit náklady na vlakový personál. Informovali o tom Hospodářské noviny. Podle místopředsedy odborového sdružení železničářů Štěpána Lva by však takovému rozhodnutí měla předcházet odborná diskuze. Odbory se obávají dopadů na bezpečnost provozu i pracovní podmínky zaměstnanců.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalová liga mistrů dnes nabízí porci 9 zápasů. Například AS Řím přivítá Real Madrid. Aston Villa vyzve Fenerbahče. Norské Bodo hostí Dortmund. Na hřišti Manchester City se představí Paris Saint-Germain. A nebo Slovan Bratislava přivítá Stuttgart. Zprávy jsou za námi. Je čas opět na muziku. Pohodový den.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: MB 6.10 a my pokračujeme dál v dopoledním rozjezdu. Tak co se budeme hrát v téhle 60-minutovce? Dáme si Loft nebo třeba Crazy Froga a chybět nebude ani zpěvačka Madonna. No prostě jasně výborná muzika právě tady od nás, taky nezapomínejte na to, že už za malou chvíli budeme soutěžit o lupeny na rybičky 48. Právě tahle kapela vystoupí tady u nás v Domě kultury už pozítří.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu. To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

0: další z 90-kových hitovek v programu Rádia MB. Tohle byly Loft a Hold On, 10 hodin a 16 minut. No a telefonní číslo sem ke mně do studia 608 125 300. Pokud byste chtěli zajít na Rybičky 48 už tento pátek do Domu kultury v Mladé Boleslavi, zavolejte si právě teď o lístky. Ještě jednou ten telefon 608 125 300.
1: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polce.

0: Světově uznávaný kytarista Rudy Linka vystoupí opět v Mladé Boleslavi. V Domě kultury představí své Rudy Linka Trio Live. Čeká vás dynamická souhra, skvělé melodie a originální jazz v podání věhlasného kytarového světoběžníka a jeho spoluhráčů. Rudy Linka Trio Live. Sobota 17. října od 19 hodin. Dům kultury Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Americká zpěvačka Madonna, ta je za námi. Skvělá věc, 10 hodin 43 minut. No a my se teď pojďme podívat do Miami. Představte si, že tam celníci zadrželi muže, který se pokusil do Spojených států propašovat 10 živých ptáků. No na tom by samozřejmě nic nebylo. A ty ptáci byly v tubusech, které si všil do spodního prádla. No tak tomu říkám pořádný pašování. Prozradilo ho nevysvětlitelné vyboulení prý, no tak to vidíte. Tak přátelé, prosím vás, nepašujte ptáky nikam, raději poslouchejte další hudbu od nás.
1: Prodáváte dům nebo byt na Mladoboleslavsku? V realitní kanceláři Drink už 30 let prodávají nemovitosti tam, kde sami žijí. Díky tomu dobře znají nejen místní realitní trh, ale především samotný region. Žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladoboleslavsku.
2: Mladá Boleslav se připravuje na pořádnou jízdu. Rybičky 48 přijíždějí do Domu kultury. V pátek 16. října tě čeká jejich speciální koncert Face Tour Face. Pořádná porce energie, kytar a největší hitů. Večer odstartují Koblížci a potom už to naplno rozbalí Rybičky 48. Pátek 16. října. Dům kultury Mladá Boleslav. Rybičky 48. Face Tour Face. To bude jízda. Buď u toho. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
3: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Rádio MB.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Kde končí signál, my začínáme.
2: Question. What is love?

0: bylo 11 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový den. Přesně za měsíc se uskuteční narozeninová oslava Rádia MB v Bezně na Mladoboleslavsku. V místním kulturním domě vystoupí 5 kapel. A kromě velmi bohaté tomboly se příchozí mohou těšit na další dárky a narozeninovou show. Vstupenky mizí, ty své si pořiďte na www.ticketlife.cz. V Evropské unii začne příští rok platit nové nařízení při placení v hotovosti. V rámci boje proti praní špinavých peněz bude v obchodech možné platit v hotovosti jen do určité částky. Změna se týká i Česka. V každé zemi se limit přepočítá na místní měnu. V Česku tak půjde zhruba o 243 tisíc korun.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Mladé Boleslavy se v dnešní dohrávce 6. kola první ligy představí na hřišti Bohemians 1905. Venku v lize 4x po sobě nezvítězili a poslední dva duely prohráli shodně 0-3. Utkání má výkop v 18 hodin. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku, přeju pohodový den.
3: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Rádia MB si pouštíte i po 11. hodině, tedy mezi 11. a 12. hodinou. Svátek slaví dnes Agáty. A dnešek má taky jednu docela udlítlou zajímavost. Slaví se Mezinárodní den káči, tedy té hračky, kterou roztočíte a čekáte, kdy spadne. A vlastně je to přesný popis pracovního týdne. V pondělí to roztočíme, v úterý nabíráme rychlost a ve středu doufáme, že se ještě chvíli udržíme ve vzpřímené poloze. A když se někdo zeptá, jak se máme, odpověď, ta je jednoduchá. Zatím se točíme. Tak ať vám to dneska moc nekolísá, ať se vám všechno daří a hlavně ať se do víkendu dokutálíte bez větších karambolů. Po 11. hodině vám budu hrát skvělou hudbu, daba, zdáme si taky Bravo All Stars, anebo třeba Basic Element. Užívejte den ve společnosti Rádia MB.
1: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Tady je vaše rádio MB mezi 11. a 12. dopolední rozjezd a David. No a na sociálních sítích se nám rozjíždějí halloweenské trendy, ve kterých lidé nejprve vypadají úplně obyčejně a pak přijde střih, hudební úder a kompletní kostým. Další populární formát ukazuje výzdobu domu pokoj po pokoji, takže už nestačí pověsit na dveře plastovou pavučinu a říct, že je hotovo. Teď potřebujete proměnit celý obývák, kuchyň, chodbu a ideálně i sklep v místo, kde by se bála otevřít dveře i pojišťovna. A pak to musíte natočit, aby se všechno odhalilo přesně na správný beat. No, já bych to udělal jednoduše: zhasnout, ukázat účet za elektriku a nechat diváky, ať si představí horor sami. Tady je Rádio MB. Za malou chvíli si dáváme předpověď počasí.
4: Rádio MB.
5: Posloucháš správně.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Ano, jde se na počasí a dnes očekáváme zataženou až oblačnou oblohu, místy slabý dešť. 13 až 18 stupňů Celsia právě pro dnešek. Zítra polojasno až jasno, teploty 12 až 17 stupňů, pátek polojasno nebo skoro jasno, teploty 14 až 19, no a sobota, tak tam by nám mohlo sprchnout, bude tam oblačnost a místy se objeví dešť nebo přehaňky a teploty 14 až 18 stupňů Celsia.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
3: Radio MB.

Stále si při středě 14. pouštíte Rádio MB. No a teď pojďme taky na chvilku na TikTok. Tam se šíří výzva, při které jeden člověk nahraje slovo, pustí ho pospátku a druhý se ho pokusí napodobit tak, aby se při dalším obrácení dalo rozpoznat původní slovo. No zní to jednoduše, jenomže si zkuste představit, že vám třeba někdo pustí pospátku slovo bramborák a vy ho máte zopakovat. Po třetím pokusu už nevíte, jestli mluvíte česky nebo se snažíte přivolat něco z jiné dimenze. A přesně to je na podobných výzvách nejlepší. Nepotřebujete žádné vybavení, žádnou kondici ani peníze. Jen prostě telefon kamaráda a ochotu veřejně dokázat, že váš jazyk má vlastní život. Užívejte si zbytek dne, já se přihlásím ještě jednou po 17. hodině. Zatím se mějte krásně. Radio MB. Radio MB.

0: bylo 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký den. Po více než rok dlouhé rekonstrukci se znovu otevřel most v Předměřicích nad Jizerou. Prozatím funguje v takzvaném režimu předčasného užívání. Stavební práce ještě nejsou ukončeny. Podle smlouvy činí cena prací 83 milionů korun, včetně DPH. Celková částka ale bude vyšší kvůli více pracím. Sněmovna v úvodním kole podpořila vládní návrh na zavedení mimořádné daně na rafinérie. Důvodem jejího zavedení je podle vlády nárůst marží rafinérií v důsledku situace na světovém trhu s ropou. Týkat se bude jen velkých korporací a v tuzemsku dopadne zřejmě jen na dva podniky, a to rafinérie v Kralupech nad Vltavou a Litvínově.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Slávie v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Trenéra fotbalistů Slávie Jindřicha Trpišovského zklamal výsledek i výkon týmu.
3: Nebyli jsme to vůbec my, hlavně v prvním poločase, který teda paradoxně vlastně skončil 0-0, takže v tom z naší strany jako horším výkonu byl poločas 0-0, v tom lepším výkonu našem jsme prohráli 2-0 a samozřejmě ty příčiny jejich jako spousta, ale ty základní jsou prostě nesmíte dělat chyby, kterými jsme udělali u obou gólů, prostě strašně hloupý a laciný.
2: Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku, pohodový den.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Rádio MB. Rytmus Mladé Boleslavska.
1: Dneska je ten velký den, ona je nevěstou, on ženichem, a všechno bude sweet, tak jak má být. Potkali

Noční signál. My jsme všude. Rádio MB. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Baku.

0: a vystoupí opět v Mladé Boleslavi. V Domě kultury představí své Rudy Linka Trio Live. Čeká vás dynamická souhra, skvělé melodie a originální jazz v podání věhlasného kytarového světoběžníka a jeho spoluhráčů. Rudy Linka Trio Live, sobota 17. října od 19 hodin, Dům kultury Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: 14. listopadu ožije kulturní dům Bezno na Mladoboleslavsku. Dorazí tam Jakub Děkan se svým bandem, také kapela Pekař, Luboš Odháněl s kapelou Vix, Green Day Revival a Alchymie, takže rovnou 5 skvělých koncertů. K tomu narozeninová show, protože Rádio MB oslaví 7. narozeniny. Velmi bohatá tombola, drinky, zlatá výmok a dárky pro příchozí. Vstupenky si můžete pořídit na www.ticketlife.cz.
1: Radio MB.

0: Partneři Drink už 30 let prodávají nemovitosti tam, kde sami žijí. Díky tomu dobře znají nejen místní realitní trh, ale především samotný region. Žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladoboleslavsku.
1: Mladá Boleslav se připravuje na pořádnou jízdu. Rybičky 48 přijíždějí do Domu kultury. V pátek 16. října tě čeká jejich speciální koncert Face Tour Face. Pořádná porce energie, kytar a největší hitů. Večer odstartují Koblížci a potom už to naplno rozbalí Rybičky 48. Pátek 16. října. Dům kultury Mladá Boleslav. Rybičky 48. Face Tour Face. To bude jízda. Buď u toho. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
3: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: 13 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěknou středu. Historické sklepy pod Staroměstským náměstím v Mladé Boleslavi se v sobotu 17. října poprvé otevřou veřejnosti. Muzeum při příležitosti Mezinárodního dne archeologie připravilo den otevřených sklepů, během kterého budou moci zájemci nahlédnout do 5 míst, včetně hradního podzemí. České dráhy plánují místo vlak vedoucích nasazovat stevardy, kteří mají nižší kvalifikační požadavky a zároveň pobírají nižší mzdu. Dopravce tak chce snížit náklady na vlakový personál. Informovali o tom Hospodářské noviny. Podle místopředsedy odborového sdružení železničářů Štěpána Lva by však takovému rozhodnutí měla předcházet odborná diskuze. Odbory se obávají dopadů na bezpečnost provozu i pracovní podmínky zaměstnanců.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalová liga mistrů dnes nabízí porci 9 zápasů. Například AS Řím přivítá Real Madrid. Aston Villa vyzve Fenerbahče. Norské Bodo hostí Dortmund. Na hřišti Manchester City se představí Paris Saint-Germain. A nebo Slovan Bratislava přivítá Stuttgart. Zprávy jsou za námi. Je čas opět na muziku. Pohodový den.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmely i brusivo. Máme všechno. Najdeš nás přímo v Mladé Boleslavi na adrese Erbenova 790. Barvy Boleslav. Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Hudba z našeho regionu.
2: Budu ti psát po nocích verše, až přijde čas, já přečtu je věrně, ty se neotočíš.

0: život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Radio MB.
2: Posloucháš správně.

0: the price, freedom is the cost.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Do Mladé Boleslavy míří Rybičky 48. A to v rámci Face Tour Face. Jako host vystoupí Koblížci. Rybičky se po úspěšném turné po velkých halách vrací na dlouhou dobu naposledy do klubů. A také do kulturních domů. A právě v Mladé Boleslavi se na ně můžeme těšit 16. října od 19 hodin.
2: Rádio MB.
0: Víc hitů než semaforů v Polce.

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD bez nosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička CZ, Restaurace a Motorest Zavadilka, Kultura Města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: dopravní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
3: Radio MB.

0: 14 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový den. Přesně za měsíc se uskuteční narozeninová oslava Rádia MB v Bezně na Mladoboleslavsku. V místním kulturním domě vystoupí 5 kapel a kromě velmi bohaté tomboly se příchozí mohou těšit na další dárky a narozeninovou show. Vstupenky mizí, ty své si pořiďte na www.ticketlife.cz. V Evropské unii začne příští rok platit nové nařízení při placení v hotovosti. V rámci boje proti praní špinavých peněz bude v obchodech možné platit v hotovosti jen do určité částky. Změna se týká i Česka. V každé zemi se limit přepočítá na místní měnu. V Česku tak půjde zhruba o 243 tisíc korun.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Mladé Boleslavy se v dnešní dohrávce 6. kola první ligy představí na hřišti Bohemians 1905. Venku v lize 4x po sobě nezvítězili a poslední dva duely prohráli shodně 0-3. Utkání má výkop v 18 hodin. Zprávy jsou za námi, je časopět na muziku, přeju pohodový den.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: hledá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše

pokud to není třeba, tak úplně ono, určitě se s tím pokusíme něco udělat. Já vás vítám od mikrofonu Rádia MB, vstoupili jsme do nové středeční hodiny, za námi je tedy 14. No a tím pádem nám odstartoval náš odpolední úlet. Já tedy přicházím s přáním všeho dobrého a přicházím taky s muzikou, o kterou se teď budu starat až do 16. hodiny. Gwen Stefani, Ace of Base, dáme si Maniaky a taky Pet Shop Boys. No a pak už něco opět vymyslím. Kamarádi, my tady dneska máme významný datum. Ne tedy to, o kterém si tady povídáme. My tady máme trochu jiný významný den, protože právě dneska je to úplně přesně na den měsíc do největší akce tohoto roku. Mluvím samozřejmě o narozeninách, určitě vás na ně dneska ještě pozvu, protože už to doslova klepe na dveře. Máme z toho obrovskou radost, všechno běží jako po kolejích. No a 14. listopadu si trochu zadovádíme. Teď už si ale zadovádíme s odpoledním úletem a já vás zvu do další muziky. Gwen Stefani, True Babe, letí pro vás. Tak ať se vám příjemně poslouchá. Uděláme proto maximum.

0: Světově uznávaný kytarista Rudy Linka vystoupí opět v Mladé Boleslavi. V Domě kultury představí své Rudy Linka Trio Live. Čeká vás dynamická souhra, skvělé melodie a originální jazz v podání věhlasného kytarového světoběžníka a jeho spoluhráčů. Rudy Linka Trio Live. Sobota 17. října od 19 hodin. Dům kultury Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor!

0: Maniaci, udělali mi radost, dlouho jsem je neslyšel, teďka jsme si s nima dali jejich retro style a já už se těším, až se zase uvidíme někde klidně pod pódiem, protože z nich jde vždycky neskutečná energie. My se ale v tuhle chvíli přesuneme spíš do vězení, protože mě opět zaujala jedna zajímavá metoda, kterou používají v kalifornských věznicích. Ono, když jste třeba právě dlouho ve vězení, tak není úplně lehký se adaptovat zpět do normálního života tam venku. No a právě v Kalifornii, tedy v některých věznicích, dostávají lidi v izolaci možnost přes virtuální realitu na chvilku vyrazit ven, projít se přírodou, zkusit si pracovní pohovor nebo natrénovat běžné situace, které je čekají potom, co budou propuštěni na svobodu. Má jim to tedy pomoct se stresem, traumatem, ale i s přípravou na život po vězení. A to mi přijde skvělý. Přátelé, zkusili jste se třeba zamyslet nad tím, jak se asi cítí někdo, kdo byl třeba 30 let ve vězení, když vyjde ven? Jako asi uvnitř nejsou úplně odstřižený od reality, ale pokud jste venku byli, dejme tomu, naposledy v roce 1995, tak adaptovat se do dnešního moderního a uspěchaného světa asi nebude tak úplně jednoduchý. Takže za mě určitě dobrý projekt. No a my můžeme zpátky do muziky. Jste s Rádiem MB?
1: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: 7 let? To už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Rádio MB ho pořád nemá. Rádio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 15. listopadu, kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Rádio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: tam, kde sami žijí. Díky tomu dobře znají nejen místní realitní trh, ale především samotný region. Žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladoboleslavsku.
1: Mladá Boleslav se připravuje na pořádnou jízdu. Rybičky 48 přijíždějí do Domu kultury. V pátek 16. října tě čeká jejich speciální koncert Face Tour Face. Pořádná porce energie, kytar a největší hitů. Večer odstartují Koblížci a potom už to naplno rozbalí Rybičky 48. Pátek 16. října. Dům kultury Mladá Boleslav. Rybičky 48. Face Tour Face. To bude jízda. Buď u toho. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
3: Radio MB.

0: dali tady u nás v odpoledním úletu. Tohle byla Pink, no a my pokračujeme. Přátelé, že dnešek je významný tím, že je to přesně měsíc do našich narozenin v Bezně. Také to víme, určitě o tom ještě budeme mluvit. Ale na dnešek je tedy na 14. říjen připadá taky Světový den standardů. To nás zas až tak nezajímá, ale máme tu Národní den dezertů. Takže nejenom, že dneska máte na něj nárok a máte tak trochu i výmluvu, ale já vám rovnou i poradím, pokud byste chtěli tento den oslavit nějakým významným dezertem. Mám pro vás Frozen Hojte Chocolate. Pravda, museli byste pro něj až do New Yorku a taky byste si museli celkem sáhnout do kapsy pěkně hluboko. Jde o jeden z nejdražších dezertů, který si můžete koupit. Skládá se z 28 vzácných druhů kakaových bobů, včetně 14 nejdražších na světě a taky samozřejmě jak jinak než 5 gramů jedlého 23 karátového zlata. Protože prostě chcete vyhodit spoustu peněz za to, abyste mohli sežrat zlato. Za dalším si můžete zajet na Sri Lanku. Tenhle ten dezert z resortu The Fortress Resort v Gale stojí 14,5 tisíce amerických dolarů. Skládá se z italský kasáty s příchutí Baileys, ovocného kompotu, čokoládové sošky, rybáře a hlavně z 80-karátového aquamarínu, který si potom můžete nechat. No a poslední pro opravdový fančmakery, také to je Diamond Fruit Cake z Japonska. Ten můžete brát i jako inspiraci na vánoční stůl, protože ano, je to vánoční ovocný koláč, posázený stovkami skutečných diamantů, no a hodnotu má přibližně 1,6 až 1,7 milionů amerických dolarů. To znamená by voko třeba 35 milionů českých korun. Jo, ten už není pro každýho. Hele, ale Vánoce jsou Vánoce, těšíme se na ně celý rok, tak proč nepustit chlup?
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn.
1: Bylo 15 hodin.
2: Radio MB.
1: Radio MB. To podstatné právě teď.
3: Hezký den. Po více než rok dlouhé rekonstrukci se znovu otevřel most v Předměřicích nad Jizerou. Prozatím funguje v takzvaném režimu předčasného užívání. Stavební práce ještě nejsou ukončeny. Podle smlouvy činí cena prací 83 milionů korun, včetně DPH. Celková částka ale bude vyšší kvůli více pracím. Sněmovna v úvodním kole podpořila vládní návrh na zavedení mimořádné daně na rafinérie. Důvodem jejího zavedení je podle vlády nárůst marží rafinérií v důsledku situace na světovém trhu s ropou. Týkat se bude jen velkých korporací a v tuzemsku dopadne zřejmě jen na dva podniky, a to rafinérie v Kralupech nad Vltavou a Litvínově.
1: Sportovní servis.
3: Fotbalisté Slávie v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Trenéra fotbalistů Slávie Jindřicha Trpišovského zklamal výsledek i výkon týmu.
4: Nebyli jsme to vůbec my, hlavně v prvním poločase, který teda paradoxně vlastně skončil 0-0, takže v tom z naší strany jako horším výkonu byl poločas 0-0, v tom lepším výkonu našem jsme prohráli 2-0 a samozřejmě ty příčiny, jejich jako spousta, ale ty základní jsou, prostě nesmíte dělat chyby, kterými jsme udělali u obou gólů, prostě strašně hloupý a laciný.
3: Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku, pohodový den.
1: Radio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

0: Je to měsíc, kamarádi, do naší velký oslavy. Ano, přesně za měsíc 14. listopadu si užijeme další porci skvělých koncertů, zábavy a nebudeme si nic nalhávat. Nějaký ten drink tam máme taky v plánu ochutnat. 14. listopad v Bezně. My, vy, Jakub Děkan, Pekař, Alchymie, Green Day Revival, no a samozřejmě naše regionální srdcovka Luboš Odháněl přijal naše pozvání. Také doufám, že ho přijmete i vy a dorazíte za náma si to neskutečně užít, protože tam to bude prostě party se vším všudy, se vším, co k ní patří a možná ještě s něčím navíc. Kamarádi, přátelé, neváhejte, pořizujte si radši už lupeny teď, ono to totiž už klepe na dveře a lístky mizej. Takže na Ticket Life najděte KD Bezno a my se těšíme na každýho z vás. My v podstatě teď nežijeme ničím jiným. A dokonce Roman už pro vás vybírá erotickou tombolu. Ten si to vzal ochotně na starost. No a já pro vás vyberu ochotně pivko.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: magnasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
0: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: přinášíme alespoň prostřednictvím Rádia MB. Ano, my se ještě nevzdáváme, nebo spíše tak jako nostalgicky vzpomínáme. To letošní léto bohužel je definitivně za námi. My jsme uprostřed podzimu, za 48 dní nám odstartuje meteorologická zima, ta astronomická za 68. Na jaro se můžeme těšit už za 138 dní, potažmo na astronomické za 157 dní, no a do dalšího léta nám chybí už jen pouhých 250 dní, tedy 8 měsíců a 7 dní. Ale dobrá zpráva je, že už za 71 dnů tu máme štědrý den. Jo, tak to prostě chodí. Každopádně ale těšit se máme na co. A teď už se těšte na další muziku. Walkman, Colors of the Night.
1: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD Beznosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička CZ, Restaurace a Motorest Zavadilka, Kultura Města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Rádio

0: dopravní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
3: Signál? My jsme všude. Rádio MB.

taky navštívili Mladou Boleslav v rámci jednoho ze tří Koupák Festů, který jsme si v Bolce letos užívali. Jak jsme se bavili před chvílí, na léto už můžeme pouze vzpomínat, ale těšit se rozhodně máme na co. Nejenom třeba na Vánoce, ale těšit už se můžeme taky na 14. listopad. Přesně za měsíc to vypukne, kamarádi. Pojďme si to ještě jednou připomenout, protože my z toho máme obrovskou radost a obrovsky se na vás těšíme. Je to jedna z mála situací, kdy máme radost, že ten čas tak spěchá. To mi připomíná, kamarádi, že nám se blíží 16. Takže já se s vámi pro dnešek budu loučit. Do studia dorazí Roman. Ten dnes dorazil dokonce o hodinu dřív. Chtěl se mi vetřít do vysílání, ale poslal jsem ho ještě na chodbu. Ale teď už jeho čas nadešel. Po 16. tu bude s vámi a já zase zítra se 14. Mějte se krásně, užívejte středu, užívejte hudbu a užívejte život. O tom to je. Čau. Radio MB.

0: 16 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěknou středu. Historické sklepy pod Staroměstským náměstím v Mladé Boleslavi se v sobotu 17. října poprvé otevřou veřejnosti. Muzeum při příležitosti Mezinárodního dne archeologie připravilo den otevřených sklepů, během kterého budou moci zájemci nahlédnout do 5 míst, včetně hradního podzemí. České dráhy plánují místo vlak vedoucích nasazovat stevardy, kteří mají nižší kvalifikační požadavky a zároveň pobírají nižší mzdu. Dopravce tak chce snížit náklady na vlakový personál. Informovali o tom Hospodářské noviny. Podle místopředsedy odborového sdružení železničářů Štěpána Lva by však takovému rozhodnutí měla předcházet odborná diskuze. Odbory se obávají dopadů na bezpečnost provozu i pracovní podmínky zaměstnanců.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalová liga mistrů dnes nabízí porci 9 zápasů. Například AS Řím přivítá Real Madrid. Aston Villa vyzve Fenerbahče. Norské Bodo hostí Dortmund. Na hřišti Manchester City se představí Paris Saint-Germain. A nebo Slovan Bratislava přivítá Stuttgart. Zprávy jsou za námi. Je čas opět na muziku. Pohodový den.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Ano, máme krátce po 16. Znamená to, že na rádiu MB posloucháte Hodinu s Romanem. Také Luky o tom hodně mluvil ve svém vysílání mezi 14. a 16. Já také přidám nějaké to info, protože my tady tím hodně žijeme a do narozeninové show, do narozeninové oslavy rádia MB v KD Bezno zbývá pouhý měsíc. Měsíc přesně. Vlastně přesně za měsíc, zhruba za půl hodiny začneme a bude otevřeno. Tak já doufám, že se do Bezna také chystáte na 5 skvělých koncertů, jak už jsem říkal, narozeninovou show, velmi bohatou tombolu a dárky pro příchozí. Jsme moc rádi, že lupeny mizí, tak doufám, že ty své už máte. Brzy vám ukážeme, co všechno budete moci vyhrát v tombole, která bude fakt úžasná. Asi tak týden před akcí vám odhalíme kompletní časový harmonogram. Nezapomeňte na to, že v Bezně můžete třeba i vy nějakému tomu oslavenci popřát. Pokud v listopadu někdo slaví narozeniny a vy nám pošlete nějaké to info o něm, tak my ho na pódiu vyhlásíme a obdarujeme. Může to být pro někoho hodně velké a zajímavé překvapení. Více informací najdete na našem webu, stejně jako info o tom, že si můžete rezervovat svůj stůl, pokud potřebujete hačát. Takže přesně za měsíc v KD Bezno v dobré společnosti dorazí Pekař, Jakub Děkan, Luboš Odháněl, kapela Alchymie a Green Day Revival. Jak už jsem říkal, vstupenky mizí, ty své si můžete pořídit třeba hned teď na www.ticket.com. live.cz

0: Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Za

odpoledne, tohle číslo rozhodně stojí za pozornost. Florbalisté Mladé Boleslavy vyhráli už 70. zápas v řadě v nejvyšší české soutěži. Rekordní sérii natáhli v pondělní dohrávce proti Varům Bohemian.

0: které doma porazili 11-6. A nebyla to žádná těsná výhra o jediný gól, jak říkám, byla to 11-gólová kanonáda, Michal Sládek nasázel hat-trick a obránce Patrik Suchánek si připsal 5 bodů za gól a 4 asistence. No a teď si představte, co znamená 70 výher v řadě. To je 70 zápasů, ve kterých soupeř nedokázal vítěznou jízdu Boleslavy zastavit. A co je ještě zajímavější, Bolka už v minulé sezóně jako první tým v historii ovládla všechny zápasy ročníku a získala mistrovský titul i domácí pohár. Jen tak pro srovnání, legendární basketbalisté Los Angeles Lakers vyhráli v sezóně 1971, 72, 33 zápasů NBA za sebou. A nebo Pittsburgh Penguins drží rekord NHL se 17 vítězstvími v řadě. Boleslavská série je tedy víc než dvojnásobná oproti basketbalovému rekordu NBA a čtyřnásobná oproti hokejovému rekordu NHL. Samozřejmě každý sport má jiný počet zápasů a jiné podmínky, ale 70 vítězství, to už je pořádná vizitka dlouhodobé dominance. Tak co myslíte, kdo florbalisty mladé Boleslavy dokáže zastavit a hlavně na jakém čísle se tahle neuvěřitelná série zastaví? My držíme palce, ať Bolka přidává další vítězství.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: 7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 14. listopadu, kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: Radio MB. Víc hitů než semaforů v Polce.

0: i tam, kde sami žijí. Díky tomu dobře znají nejen místní realitní trh, ale především samotný region. Žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladoboleslavsku.
1: Mladá Boleslav se připravuje na pořádnou jízdu. Rybičky 48 přijíždějí do Domu kultury. V pátek 16. října tě čeká jejich speciální koncert Face Tour Face. Pořádná porce energie, kytar a největší hitů. Večer odstartují Koblížci a potom už to naplno rozbalí Rybičky 48. Pátek 16. října. Dům kultury Mladá Boleslav. Rybičky 48. Face Tour Face. To bude jízda. Buď u toho. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
3: Radio MB.

0: Odpoledne posloucháte Mladoboleslavské rádio MB. Říkáte si třeba, že houbařská sezona už pomalu končí, tak ještě ne tak rychle. I v polovině října se dá v českých lesích narazit na zajímavé úlovky. Deště z minulých dnů a oteplení totiž mohou růst hub ještě na nějakou dobu prodloužit. Jen pozor, podle mykologů už to nebude tak jednoduché jako v hlavní sezóně. Klasických hřibů bude méně a o to pestřejší může být nabídka dalších druhů. A nezapomínejte ani na kontrolu úlovků. V chladném a vlhkém počasí se mohou houby rychleji kazit. A teď otázka pro vás. Našli jste letos nějaký pořádný houbový úlovek? Já osobně jsem byl letos třikrát a našli jsme opravdu nádherné hřiby, takže potvrzuju, že rostly hodně. Jestli stále rostou třeba na Bělsku, kam já chodím, tak nedokážu říct, už je to přeci jen pár týdnů, ale věřím, že houby ještě v pohodě najdete. Hlavně se nestraťte, slunce přeci jen zapadá o něco dříve. Brzy nastane také zimní čas, ručičky se posunou v noci ze soboty 24. října na neděli 25. října. No a s touto informací končím dnešní hodinu s Romanem, o teďka se pije za své, za chvilku s vámi bude David, já se těším zase zítra odpoledne.
1: Špatný signál, my jsme všude. Radio MB.

0: A to the N to the G to the E to the R to the O to the U to the S.
1: Bylo 17 hodin.
2: Radio MB.
1: Radio MB. To podstatné právě teď.
3: Pohodový den. Přesně za měsíc se uskuteční narozeninová oslava Rádia MB v Bezně na Mladoboleslavsku. V místním kulturním domě vystoupí 5 kapel a kromě velmi bohaté tomboly se příchozí mohou těšit na další dárky a narozeninovou show. Vstupenky mizí, ty své si pořiďte na www.ticketlife.cz. V Evropské unii začne příští rok platit nové nařízení při placení v hotovosti. V rámci boje proti praní špinavých peněz bude v obchodech možné platit v hotovosti jen do určité částky. Změna se týká i Česka. V každé zemi se limit přepočítá na místní měnu. V Česku tak půjde zhruba o 243 tisíc korun.
1: Sportovní servis.
3: Fotbalisté Mladé Boleslavy se v dnešní dohrávce 6. kola první ligy představí na hřišti Bohemians 1905. Venku v lize 4x po sobě nezvítězili a poslední dva duely prohráli shodně 0-3. Utkání má výkop v 18 hodin. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku, přeju pohodový den.
1: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Je středa 14. října, svátek slaví Agáty, máme za sebou první polovinu pracovního týdne. No a to je přesně ta chvíle, kdy už člověk není úplně čerstvý, ale ještě si netroufá říct, že je unavený, protože do pátku zbývají dva dny. Dnes se navíc připomíná Světový den standardů a já bych navrhoval zavést jeden nový standard. Když se řekne za chvilku jsem tam, musí to znamenat maximálně 10 minut, ne dobu, za kterou stihnete vyprat, pověsit prádlo a začít přemýšlet o večeři. Kdyby se tohle podařilo prosadit, lidstvo by udělalo obrovský krok vpřed. Zatím ale zůstáváme u středy, tak se držte a laďte dál Rádio MB. Já pro vás budu mít třeba inspiraci při hledání práce a taky jednu super vztahovou situaci. Hezký den.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: středa 14. vyladíte Rádio MB. No a jestli právě hledáte práci, mám pro vás inspiraci, jak se odlišit od ostatních uchazečů. Jeden člověk zveřejnil životopis, jehož horní polovina vypadala úplně normálně, jenže spodní část byla prázdná a místo pracovních zkušeností tam bylo: najměte mě a odemkněte můj plný potenciál. Tenhle životopis se stal virálním a já musím říct, že je to geniální. Žádný stránky o tom, jak jste komunikativní, flexibilní, umíte pracovat v týmu, prostě zatím nevím, co umím, ale když mě zaplatíte, třeba na to přijdeme společně. Tak já vím, že umím pustit muziku, tak tady ji máte.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: dopravní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.

0: Pouštíte se Rádio MB, já vám přeju krásný den a teď pojďme do jedné vztahové situace, na kterou vás nepřipraví ani 10 sezon romantických seriálů. Herec Tobey Maguire, kterého znáte jako Spidermana, představte si, oddával svou bývalou manželku při její nové svatbě. A to jen několik týdnů poté, co byl jejich rozvod oficiálně dokončen. Žádný drama, žádný házení kyticí po hlavě. Naopak spolu zůstali za dobře, mají dvě děti, představte si ale, že byste něco podobného zkusili u nás. Tak Jani, bereš si Petra? Ano, výborně. No a teď si, Petře, dávej pozor, já už jí znám z první ruky. Přátelé, kamarádi, mějte se moc krásně, těším se na vás opět zítra, to už budeme mít čtvrtek 15. No a tady na Rádiu MB budu od 9 dopolední v dopoledním rozjezdu. Mějte se moc krásně.
1: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polse.

0: 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký den. Po více než rok dlouhé rekonstrukci se znovu otevřel most v Předměřicích nad Jizerou. Prozatím funguje v takzvaném režimu předčasného užívání. Stavební práce ještě nejsou ukončeny. Podle smlouvy činí cena prací 83 milionů korun, včetně DPH. Celková částka ale bude vyšší kvůli více pracím. Sněmovna v úvodním kole podpořila vládní návrh na zavedení mimořádné daně na rafinérie. Důvodem jejího zavedení je podle vlády nárůst marží rafinérií v důsledku situace na světovém trhu s ropou. Týkat se bude jen velkých korporací a v tuzemsku dopadne zřejmě jen na dva podniky, a to rafinérie v Kralupech nad Vltavou a Litvínově.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Slávie v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Trenéra fotbalistů Slávie Jindřicha Trpišovského zklamal výsledek i výkon týmu.
3: Nebyli jsme to vůbec my, hlavně v prvním poločase, který teda paradoxně vlastně skončil 0-0, takže v tom z naší strany jako horším výkonu byl poločas 0-0, v tom lepším výkonu našem jsme prohráli 2-0 a samozřejmě ty příčiny, jejich jako spousta, ale ty základní jsou, prostě nesmíte dělat chyby, kterými jsme udělali u obou gólů, prostě strašně hloupý a laciný.
2: Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku, pohodový den.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Světově uznávaný kytarista Rudy Linka vystoupí opět v Mladé Boleslavi. V Domě kultury představí své Rudy Linka Trio Live. Čeká vás dynamická souhra, skvělé melodie a originální jazz v podání věhlasného kytarového světoběžníka a jeho spoluhráčů. Rudy Linka Trio Live. Sobota 17. října od 19 hodin. Dům kultury Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD Beznosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička CZ, Restaurace a Motorest Zavadilka, Kultura Města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Rádio MB.
3: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: nemovitosti tam, kde sami žijí. Díky tomu dobře znají nejen místní realitní trh, ale především samotný region. Žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladoboleslavsku.
1: Mladá Boleslav se připravuje na pořádnou jízdu. Rybičky 48 přijíždějí do Domu kultury. V pátek 16. října tě čeká jejich speciální koncert Face Tour Face. Pořádná porce energie, kytar a největší hitů. Večer odstartují Koblížci a potom už to naplno rozbalí Rybičky 48. Pátek 16. října. Dům kultury Mladá Boleslav. Rybičky 48. Face Tour Face. To bude jízda. Buď u toho. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
3: Rádio MB.

0: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.
1: Srdce točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvy schovám si na památku a stejně příště nezaváhám. I když občas se sám sobě nezdám.

A ještě nechápu a možná nikdy nepochopím, třeba proč se pracuje až do pátku a víkend netrvá díl. Občas se sám sobě nezdám, ani já nejsem bez viny, stejně nikdo není bez chyby.

0: dopravní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
3: Rádio MB.
4: Posloucháš správně.

0: ty posloucháš. Jsme tým.
1: Víš, že se vrátím domů, ty vyjdeš